0: Jedným z prvotných zámerov partnerstva miest Trenčín a Zlín bol rozvoj cestovného ruchu. Tomu napomáha aj rozvoj verejných priestorov, široká ponuka kultúrnych podujatí či jednoducho dobrá povesť obľúbených kaviarní a komunitných centier. No a v neposlednom rade je dôležité aj dobré dopravné spojenie. A práve v posledný augustový deň tohto roka bola spustená priama autobusová linka Trenčín-Zlín. Opäť hovorí primátor Zlína Jiří Korec.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale častokrát vlastně zvažovalo, jestli se tam mají navštívit nebo jakým způsobem se tam například dopravit. Takže ten přímý spoj naprosto podporuje tady to naše propojení a myslím si, že to bude jedině dobře pro obě města.
0: Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzdvihol potenciál priamej linky pri výmene študentov.
2: My už so Zlínom jako mestom spolupracujeme výrazně od konštrukcie kina Hviezda ako kultúrno-kreatívneho centra. A keďže Zlín je centrum kultúrno-kreatívneho priemyslu a má tam aj špičkovú univerzitu, týmto spôsobom sa uľahčí doprava aj medzi študentami, aj medzi pedagógmi, aj medzi umelcami.
3: Od toho roku 2000 je snaha vymieňať si aj návštevníkov, a teda nielen návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj v rámci cestovného ruchu, keďže nás v podstate delí nejakých 70 kilometrov, čo je bližšie ako k nejakému inému väčšiemu mestu, ktoré sa nachádza na Slovensku, napríklad Žilina alebo Trnava. Piešťany sú v podstate rovnaká, možno menšia vzdialenosť je do Zlína.
0: Hovorí projektová manažérka Veronika Palušová. Geografická blízkosť a dopravné spojenie nahrávajú rozvoju turizmu. Už stačí len vedieť o lákadlách oboch miest a vychutnať si ich trebárs naraz v rámci jednej dovolenky. Pokračuje trenčiansky mestský kurátor Omar Mirza.
4: Trenčín je napríklad vynimočný tým, že máte ten naozaj dominantný hrad, hradný kopec pod ním, malé, útulné, kompaktné, historické jadro. Z toho kopca je v Brezina, čiže mestský lesopark. Mesto sa nachádza na brehu rieky Váh. Čiže je to veľmi zaujímavé aj geograficky, aj historicky a architektonicky. Zlín je zase veľmi zaujímavý tiež architektonicky a tou svojou industriálnou históriou, funkcionalistickou architektúrou.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy město Zlín díky právě rozvoji v období Tomáše Bati a jeho následovníků, tak má unikátní architekturu. Město Zlín je zároveň také největším zahradním městem v Evropě a samozřejmě to není pouze o tom Baťovi, ale stavíme to i na těch našich veřejných prostranstvích a službách a jiných atrakcích. Když to řeknu v tomto pohledu pro cestovní ruch, tak samozřejmě si myslím, že například Zlínská zoo je určitě velice dobře známá nejen po České republice, určitě i po Slovensku.
0: Doplňa zlínský primátor Jiří Korec. Trenčín zažil tento rok iné leto ako zvyčajne. Nieslo sa v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Podujatia od hudobných piknikov, koncertov a divadiel až po mestský festival Palackého naživo zaplnili ulice. Zámerom mesta ale je, aby aj po skončení tohto obdobia záujem turistov pokračoval a rovnako aby pokračovala aj družba s českým partnerom. Opäť hovorí Omar Mirza.
4: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčína, oveľa výraznejšie, ako to bolo po minulé roky. A ten problém je asi taký, s ktorým sa stretáva množstvo slovenských miest, že my by sme radi udržali tých turistov, aby to neboli len takí, že prídu na 3-4 hodiny, pozrú si hrad, centrum a odídu, ale musíte im aj niečo zaujímavé ponúknuť a tieto spolupráce regionálne, alebo teda aj v rámci Trenčianskeho kraja s inými mestami, alebo tieto partnerstva cezhraničné môžu k tomu slúžiť.
0: Projekt Trenčín-Zlín v dialógu končí v decembri budúceho roka. Partnerstvo pokračuje, skúsenosti miest budú vzájomne odovzdané a ostáva len veriť, že budú zúročené v ďalších spoluprácach. Primátor mesta Zlín Jiří Korec je v tomto zmysle optimistom.
1: Já právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž a myslím si, že sice máme odlišné například dotační programy, protože samozřejmě Česká republika se k tým věcem staví odlišně od slovenské a kolikrát z pozice města Zlína můžeme slovenským městům jen závidět, jak to máte například mnohem jednodušší v některých věcech než my. Já si myslím, že jsme schopni si tady opravdu komunikovat a vyměňovat ty zkušenosti, anebo například také na základě společné spolupráce dělat takzvané přeshraniční projekty, které mohou právě posouvat obě dvě města a tím, že k sobě máme blízko, můžeme společně například plánovat podobné aktivity, tak díky tomu můžeme získat opravdu také finanční prostředky, které pomohou oběma městům.
0: Kulturní dialog zahrňuje aj hudbu. Po slovenskej skladbe teda prichádza česká. Na Valašskom bále od zlínskej skupiny Fleret.

0: Jedným z prvotných zámerov partnerstva miest Trenčín a Zlín bol rozvoj cestovného ruchu. Tomu napomáha aj rozvoj verejných priestorov, široká ponuka kultúrnych podujatí či jednoducho dobrá povesť obľúbených kaviarní a komunitných centier. No a v neposlednom rade je dôležité aj dobré dopravné spojenie. A práve v posledný augustový deň tohto roka bola spustená priama autobusová linka Trenčín-Zlín. Opäť hovorí primátor Zlína Jiří Korec.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale častokrát vlastně zvažovalo, jestli se tam mají navštívit nebo jakým způsobem se tam například dopravit. Takže ten přímý spoj naprosto podporuje tady to naše propojení a myslím si, že to bude jedině dobře pro obě města.
0: Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzdvihol potenciál priamej linky pri výmene študentov.
2: My už so Zlínom jako mestom spolupracujeme výrazně od rekonštrukcie kina Hviezda ako kultúrno-kreatívneho centra. A keďže Zlín je centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu a má tam aj špičkovú univerzitu, týmto spôsobom sa uľahčí doprava aj medzi študentami, aj medzi pedagógmi, aj medzi umelcami.
3: Od toho roku 2000 je snaha vymieňať si aj návštevníkov, a teda nielen návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj v rámci cestovného ruchu. Keďže nás v podstate delí nejakých 70 kilometrov, čo je bližšie ako k nejakému inému väčšiemu mestu, ktoré sa nachádza na Slovensku, napríklad Žilina alebo Trnava. Piešťany sú v podstate rovnaká, možno menšia vzdialenosť je do Zlína.
0: Hovorí projektová manažérka Veronika Palušová. Geografická blízkosť a dopravné spojenie nahrávajú rozvoju turizmu. Už stačí len vedieť o lákadlách oboch miest a vychutnať si ich trebárs naraz v rámci jednej dovolenky. Pokračuje trenčiansky mestský kurátor Omar Mirza.
4: Trenčín je napríklad výnimočný tým, že máte ten naozaj dominantný hrad, hradný kopec, pod ním malé, útulné, kompaktné, historické jadro. Z toho kopca je v Brezina, čiže mestský lesopark. Mesto sa nachádza na brehu rieky Váh. Čiže je to veľmi zaujímavé aj geograficky, aj historicky a architektonicky. Zlín je zase veľmi zaujímavý tiež architektonicky a tou svojou industriálnou históriou, funkcionalistickou architektúrou.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy město Zlín díky právě rozvoji v období Tomáše Bati a jeho následovníků, tak má unikátní architekturu. Město Zlín je zároveň také největším zahradním městem v Evropě a samozřejmě to není pouze o tom Baťovi, ale stavíme to i na těch našich veřejných prostranstvích a službách a jiných atrakcích. Když to řeknu v tomto pohledu pro cestovní ruch, tak samozřejmě si myslím, že například Zlínská zoo je určitě velice dobře známá, nejen po České republice, určitě i po Slovensku.
0: Doplňa zlínský primátor Jiří Korec. Trenčín zažil tento rok iné leto ako zvyčajne. Nieslo sa v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Podujatia od hudobných piknikov, koncertov a divadiel až po mestský festival Palackého naživo zaplnili ulice. Zámerom mesta ale je, aby aj po skončení tohto obdobia záujem turistov pokračoval a rovnako aby pokračovala aj družba s českým partnerom. Opäť hovorí Omar Mirza.
4: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčína, oveľa výraznejšie, ako to bolo po minulé roky. A ten problém je asi taký, s ktorým sa stretáva množstvo slovenských miest, že my by sme radi udržali tých turistov. Aby to neboli len takí, že prídu na 3-4 hodiny, pozrú si hrad, centrum a odídu. Ale musíte im aj niečo zaujímavé ponúknuť a tieto spolupráce regionálne, alebo teda aj v rámci Trenčianskeho kraja s inými mestami, alebo tieto partnerstva cezhraničné môžu k tomu slúžiť.
0: Projekt Trenčín-Zlín v dialógu končí v decembri budúce roka. Partnerstvo pokračuje, skúsenosti miest budú vzájomne odovzdané a ostáva len veriť, že budú zúročené v ďalších spoluprácach. Primátor mesta Zlín Jiří Korec je v tomto zmysle optimistom.
1: Já právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž a myslím si, že sice máme odlišné například dotační programy, protože samozřejmě v Česká republika se k tým věcem staví odlišně od slovenské a v kolikrát z pozice města Zlína můžeme slovenským městům jen závidět, jak to máte například mnohem jednodušší v některých věcech než my. Já si myslím, že jsme schopni si tady opravdu komunikovat a vyměňovat ty zkušenosti, anebo například také na základě společné spolupráce dělat takzvané přeshraniční projekty, které mohou právě posouvat obě dvě města a tím, že k sobě máme blízko, můžeme společně například plánovat podobné aktivity, tak díky tomu můžeme získat opravdu také finanční prostředky, které pomohou oběma městům.
0: Kulturní dialog zahrňuje aj hudbu. Po slovenskej skladbe teda prichádza česká. Na Valašskom bále od zlínskej skupiny Fleret.

0: Jedným z prvotných zámerov partnerstva miest Trenčín a Zlín bol rozvoj cestovného ruchu. Tomu napomáha aj rozvoj verejných priestorov, široká ponuka kultúrnych podujatí či jednoducho dobrá povesť obľúbených kaviarní a komunitných centier. No a v neposlednom rade je dôležité aj dobré dopravné spojenie. A práve v posledný augustový deň tohto roka bola spustená priama autobusová linka Trenčín-Zlín. Opäť hovorí primátor Zlína Jiří Korec.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale častokrát vlastně zvažovalo, jestli se tam mají navštívit nebo jakým způsobem se tam například dopravit. Takže ten přímý spoj naprosto podporuje tady to naše propojení a myslím si, že to bude jedině dobře pro obě města.
0: Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzdvihol potenciál priamé linky pri výmene študentov.
2: My už so Zlínom jako mestom spolupracujeme výrazně od konštrukcie kina Hviezda ako kultúrno-kreatívneho centra. A keďže Zlín je centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu a má tam aj špičkovú univerzitu, týmto spôsobom sa uľahčí doprava aj medzi študentami, aj medzi pedagógmi, aj medzi umelcami.
3: Od toho roku 2000 je snaha vymieňať si aj návštevníkov, a teda nielen návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj v rámci cestovného ruchu. Keďže nás v podstate delí nejakých 70 kilometrov, čo je bližšie ako k nejakému inému väčšiemu mestu, ktoré sa nachádza na Slovensku, napríklad Žilina alebo Trnava. Piešťany sú v podstate rovnaká, možno menšia vzdialenosť je do Zlína.
0: Hovorí projektová manažérka Veronika Palušová. Geografická blízkosť a dopravné spojenie nahrávajú rozvoju turizmu. Už stačí len vedieť o lákadlách oboch miest a vychutnať si ich trebárs naraz v rámci jednej dovolenky. Pokračuje trenčiansky mestský kurátor Omar Mirza.
4: Trenčín je napríklad výnimočný tým, že máte ten naozaj dominantný hrad, hradný kopec pod ním, malé, útulné, kompaktné, historické jadro. Z toho kopca je v Brezina, čiže mestský lesopark. Mesto sa nachádza na brehu rieky Váh. Čiže je to veľmi zaujímavé aj geograficky, aj historicky a architektonicky. Zlín je zase veľmi zaujímavý tiež architektonicky a tou svojou industriálnou históriou, funkcionalistickou architektúrou.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy město Zlín díky právě rozvoji v období Tomáše Bati a jeho následovníků, tak má unikátní architekturu. Město Zlín je zároveň také největším zahradním městem v Evropě a samozřejmě to není pouze o tom Baťovi, ale stavíme to i na těch našich veřejných prostranstvích a službách a jiných atrakcích. Když to řeknu v tomto pohledu pro cestovní ruch, tak samozřejmě si myslím, že například Zlínská zoo je určitě velice dobře známá nejen po České republice, určitě i po Slovensku.
0: Doplňa zlínský primátor Jiří Korec. Trenčín zažil tento rok iné leto ako zvyčajne. Nieslo sa v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Podujatia od hudobných piknikov, koncertov a divadiel až po mestský festival Palackého naživo zaplnili ulice. Zámerom mesta ale je, aby aj po skončení tohto obdobia záujem turistov pokračoval a rovnako aby pokračovala aj družba s českým partnerom. Opäť hovorí Omar Mirza.
4: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčína, oveľa výraznejšie, ako to bolo po minulé roky. A ten problém je asi taký, s ktorým sa stretáva množstvo slovenských miest, že my by sme radi udržali tých turistov, aby to neboli len takí, že prídu na 3-4 hodiny, pozrú si hrad, centrum a odídu, ale musíte im aj niečo zaujímavé ponúknuť a tieto spolupráce regionálne, alebo teda aj v rámci Trenčianskeho kraja s inými mestami, alebo tieto partnerstva cezhraničné môžu k tomu slúžiť.
0: Projekt Trenčín-Zlín v dialógu končí v decembri budúceho roka. Partnerstvo pokračuje, skúsenosti miest budú vzájomne odovzdané a ostáva len veriť, že budú zúročené v ďalších spoluprácach. Primátor mesta Zlín Jiří Korec je v tomto zmysle optimistom.
1: Já právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž a myslím si, že sice máme odlišné například dotační programy, protože samozřejmě v Česká republika se k tým věcem staví odlišně od slovenské a kolikrát z pozice města Zlína můžeme slovenským městům jen závidět, jak to máte například mnohem jednodušší v některých věcech než my. Já si myslím, že jsme schopni si tady opravdu komunikovat a vyměňovat ty zkušenosti, anebo například také na základě společné spolupráce dělat takzvané přeshraniční projekty, které mohou právě posouvat obě dvě města a tím, že k sobě máme blízko, můžeme společně například plánovat podobné aktivity, tak díky tomu můžeme získat opravdu také finanční prostředky, které pomohou oběma městům.
0: Kulturní dialog zahrňuje aj hudbu. Po slovenskej skladbe teda prichádza česká. Na Valašskom bále od zlínskej skupiny Fleret.

0: druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Ponúkneme vám ďalšiu časť nášho cyklu Okno do sveta. A zaspomíname si na speváčku Tatianu Hubinskú i na prekladateľa a literárneho vedca Blahoslava Hečka. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť vás pozývame na návštevu dvoch partnerských miest. Tentokrát je to slovenský Trenčín a český Zlín. Mestá rozdelené hranicou, ale vzdialené len niečo cez 70 kilometrov a zároveň pevne spojené viacerými spoločnými projektmi. Dnešné Okno do sveta pripravila Mária Mangová zo španielskej redakcie Rádia Slovakia International a Michal Hercek z Rádia Regina Západ.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Zmluva o partnerstve medzi Trenčínom a Zlínom bola podpísaná 16. marca v roku 2000. K samotným začiatkom družby sa vracia vedúca útvaru kultúrno-informačných služieb mesta Trenčín, Janka Sedláčková.
2: Bolo to na hraničnom prechode Drietoma a Starých Hrozenkov. Ja si pamätám, že vtedy bolo ešte pomerne chladno a dokonca aj trošku prisnežené. A bol to taký celkom zaujímavý akt, pretože medzi Slovenskom a Českom bola kriedou nakreslená taká pomyselná, vtedy ešte aj reálna hranica, keďže sme neboli v Schengene. No a obaja primátori, ktorí sa teda na tomto akte zúčastnili, tak dostali do ruky metly a tú hranicu medzi Slovenskom a Českom, a teda medzi Trenčínom a Zlínom, aj zmazali.
0: Prvá fáza partnerstva sa zameriavala na vzájomné vzťahy inštitúcií či rozvoj cestovného ruchu. Neskôr sa pridali výmenné pobyty určitých skupín obyvateľstva. Pokračuje projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová.
3: Išlo prevažne o znevýhodnenú a ohrozenú mládež alebo matky s deťmi.
0: Primátor Zlína Jiří Korec doplňa.
4: Mesto Zlín s mestem Trenčín k sobě mají historicky blízko, takže naše partnerství vzniklo už před mnoha lety a my jsme za to velice rádi, protože jsme schopni díky té blízkosti řešit například výměnu seniorů a dalších vlastně zkušeností a samozřejmě současné aktivity obou měst tak se prolínají a myslím si, že právě to je i ten motor, že sa vzájomne inspirujeme.
0: Zlínsky primátor zdôrazňuje, že pre každé partnerstvo sú dôležité práve kontakty ľudí, aby družba skutočne žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková.
5: Před 3 lety podalo město Zlín vlastně první žádost v rámci nějakých mezinárodních projektů. Jednalo se vlastně o československý Interreg s městem Partizánské. Nyní máme 2letý projekt zaměřený na efektivitu veřejné správy a na urbanismus, jelikož obě města mají společné dědictví baťovské. A vlastně na základě tohoto město zřídilo i pozici mezinárodního koordinátora, který se dále věnuje těmto dotačním schématům a byla možnost právě oslovit i město Trenčín, aby jsme ty zkušenosti dále rozvíjeli i v rámci tohoto projektu.
0: Tak vznikl projekt Zlín a Trenčín v dialogu Kulturní a kreativní most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka.
5: V Trenčíně, co nejvíc zaujalo vlastně kolegy ze Zlína, je právě placemaking, intervence ve veřejném prostoru, které ve Zlíně je trošku náročnější realizovat. Je tu vlastně velká památková zóna, která taky musí mít určité limity a budeme rádi, když se poučíme vlastně, jak to v tom Trenčíně dělají.
0: Placemaking by se dal volně preložit jako miestotvorba, čo znamená tvorba verejného priestoru. Ten nie je tvorený len architektúrou, urbanistickými prvkami či mobiliárom, ale aj ľuďmi a ich vzťahom k priestoru, v ktorom žijú. Špecialistom na tieto témy je mestský kurátor mesta Trenčín Omar Mirza.
6: Trenčín už niekoľko rokov pracuje strategicky s týmto prístupom placemakingu alebo miestotvorby. V podstate to súvisí aj s Európskym hlavným mestom kultúry a s ich programom a stratégiou a s tým, ako sa my na mestskom úrade pozeráme na verejný priestor.
0: Zušľachtiť verejný priestor znamená aj vysporiadať sa s reklamným smogom, ktorý je jedným z neduhov slovenských miest. Trenčín má v tejto téme know-how a dokonca od roku 2024 aj vypracovaný manuál reklamy a označovania prevádzok, čo je ďalší z vkladov, o ktorý sa zaujíma Zlín.
6: Chceme všetci spoločne mať ten verejný priestor kvalitný, napríklad taký ako v zahraničí, ale musíme k tomu nejakým spôsobom spoločne dospieť aj nejakým kompromisom. Musím povedať zase, že pomaly sa to zlepšuje a určite v porovnaní napríklad s takými 90. rokmi je to oveľa lepšie, čo sa týka vizuálneho smogu na Slovensku.
0: Manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková dodáva.
5: Určite je Trenčín to veľkou inspirací, pretože napríklad, když jsem tam sama to město navštívila v loňském roce, tak jsem byla velmi příjemně překvapena, jak vlastně to tam vypadá, jak s tím veřejným prostorem to město umí pracovat.
0: Do dialogu přispívají vždy obě strany svým dílem. Projektová manažérka pre Interreg Veronika Palušová vysvetľuje, čo sa chcú v Trenčíne učiť od Zlína.
3: Majú viac skúseností s nejakým strategickým plánovaním v rámci kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň aj v čerpaní fondov, takže vlastne oni nám budú pomáhať vypracovať koncepciu rozvoja kultúry a kreatívneho ekosystému v meste Trenčín.
0: Pokračuje primátor mesta Zlín Jiří Korec.
4: Práve tým, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední roky ve svých veřejných prostranstvích a myslím si, že se tam udělal velký kus práce a může nás těšit, že právě například pro Trenčín zbýváme z pozice města Zlína inspirací, například právě v tom množství zeleně, ať už jsou to parky, anebo právě jenom ty zelené plochy v obytných zónách nebo na těch veřejných prostranstvích, takže my jsme za to velice rádi a předáváme si i ty zkušenosti právě z péči o tu zeleň.
0: Rozprávání o trenčiansko-zlínskom partnerstve na chvíli prerušíme skladbou Traveler mladej oceňovanej speváčky z Trenčína Niny Kohout.

0: Jedným z prvotných zámerov partnerstva miest Trenčín a Zlín bol rozvoj cestovného ruchu. Tomu napomáha aj rozvoj verejných priestorov, široká ponuka kultúrnych podujatí či jednoducho dobrá povesť obľúbených kaviarní a komunitných centier. No a v neposlednom rade je dôležité aj dobré dopravné spojenie. A práve v posledný augustový deň tohto roka bola spustená priama autobusová linka Trenčín-Zlín. Opäť hovorí primátor Zlína Jiří Korec.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale častokrát vlastně zvažovalo, jestli se tam mají navštívit nebo jakým způsobem se tam například dopravit. Takže ten přímý spoj naprosto podporuje tady to naše propojení a myslím si, že to bude jedině dobře pro obě města.
0: Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzdvihol potenciál priamé linky pri výmene študentov.
2: My už so Zlínom jako mestom spolupracujeme výrazně od rekonštrukcie kina Hviezda ako kultúrno-kreatívneho centra. A keďže Zlín je centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu a má tam aj špičkovú univerzitu, týmto spôsobom sa uľahčí doprava aj medzi študentami, aj medzi pedagógmi, aj medzi umelcami.
3: Od toho roku 2000 je snaha vymieňať si aj návštevníkov, a teda nielen návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj v rámci cestovného ruchu, keďže nás v podstate delí nejakých 70 kilometrov, čo je bližšie ako k nejakému inému väčšiemu mestu, ktoré sa nachádza na Slovensku, napríklad Žilina alebo Trnava. Piešťany sú v podstate rovnaká, možno menšia vzdialenosť je do Zlína.
0: Hovorí projektová manažérka Veronika Palušová. Geografická blízkosť a dopravné spojenie nahrávajú rozvoju turizmu. Už stačí len vedieť o lákadlách oboch miest a vychutnať si ich trebárs naraz v rámci jednej dovolenky. Pokračuje trenčiansky mestský kurátor Omar Mirza.
4: Trenčín je napríklad výnimočný tým, že máte ten naozaj dominantný hrad, hradný kopec, pod ním malé, útulné, kompaktné, historické jadro. Z toho kopca je v Brezina, čiže mestský lesopark. Mesto sa nachádza na brehu rieky Váh. Čiže je to veľmi zaujímavé aj geograficky, aj historicky a architektonicky. Zlín je zase veľmi zaujímavý tiež architektonicky a tou svojou industriálnou históriou, funkcionalistickou architektúrou.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy město Zlín díky právě rozvoji v období Tomáše Bati a jeho následovníků, tak má unikátní architekturu. Město Zlín je zároveň také největším zahradním městem v Evropě a samozřejmě to není pouze o tom Baťovi, ale stavíme to i na těch našich veřejných prostranstvích a službách a jiných atrakcích. Když to řeknu v tomto pohledu pro cestovní ruch, tak samozřejmě si myslím, že například Zlínská zoo je určitě velice dobře známá nejen po České republice, určitě i po Slovensku.
0: Doplňa zlínský primátor Jiří Korec. Trenčín zažil tento rok iné leto ako zvyčajne. Nieslo sa v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Podujatia od hudobných piknikov, koncertov a divadiel až po mestský festival Palackého naživo zaplnili ulice. Zámerom mesta ale je, aby aj po skončení tohto obdobia záujem turistov pokračoval a rovnako aby pokračovala aj družba s českým partnerom. Opäť hovorí Omar Mirza.
4: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčína, oveľa výraznejšie, ako to bolo po minulé roky. A ten problém je asi taký, s ktorým sa stretáva množstvo slovenských miest, že my by sme radi udržali tých turistov, aby to neboli len takí, že prídu na 3-4 hodiny, pozrú si hrad, centrum a odídu, ale musíte im aj niečo zaujímavé ponúknuť a tieto spolupráce regionálne, alebo teda aj v rámci Trenčianskeho kraja s inými mestami, alebo tieto partnerstva cezhraničné môžu k tomu slúžiť.
0: Projekt Trenčín-Zlín v dialógu končí v decembri budúceho roka. Partnerstvo pokračuje, skúsenosti miest budú vzájomne odovzdané a ostáva len veriť, že budú zúročené v ďalších spoluprácach. Primátor mesta Zlín Jiří Korec je v tomto zmysle optimistom.
1: Já právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž a myslím si, že sice máme odlišné například dotační programy, protože samozřejmě v Česká republika se k tým věcem staví odlišně od slovenské a kolikrát z pozice města Zlína můžeme slovenským městům jen závidět, jak to máte například mnohem jednodušší v některých věcech než my. Já si myslím, že jsme schopni si tady opravdu komunikovat a vyměňovat ty zkušenosti, anebo například také na základě společné spolupráce dělat takzvané přeshraniční projekty, které mohou právě posouvat obě dvě města a tím, že k sobě máme blízko, můžeme společně například plánovat podobné aktivity, tak díky tomu můžeme získat opravdu také finanční prostředky, které pomohou oběma městům.
0: Kulturní dialog zahrňuje aj hudbu. Po slovenskej skladbe teda prichádza česká. Na Valašskom bále od zlínskej skupiny Fleret.

0: obyvateľstva. Pokračuje projektová manažérka pre Interreg mesta Trenčín Veronika Palušová.
1: Išlo prevažne o znevýhodnenú a ohrozenú mládež alebo matky s deťmi.
0: Primátor Zlína Jiří Korec doplňa.
2: Mesto Zlín s mestem Trenčín k sobě mají historicky blízko, takže naše partnerství vzniklo už před mnoha lety a my jsme za to velice rádi, protože jsme schopni díky té blízkosti řešit například výměnu seniorů a dalších vlastně zkušeností. A samozřejmě současné aktivity obou měst tak se prolínají a myslím si, že právě to je i ten hnací motor, že se vzájemně inspirujeme.
0: Zlínský primátor zdůrazňuje, že pro každé partnerstvo jsou důležité právě kontakty lidí, aby družba skutečně žila. Ďalším impulzom a začiatkom novej fázy spolupráce oboch miest však boli konkrétne kroky v oblasti projektov cezhraničnej spolupráce. Vysvetľuje manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková.
3: Před 3 lety podalo město Zlín vlastně první žádost v rámci nějakých mezinárodních projektů. Jednalo se vlastně o československý Interreg s městem Partizánské. Nyní máme 2letý projekt zaměřený na efektivitu veřejné správy a na urbanismus, jelikož obě města mají společné dědictví baťovské. A vlastně na základě tohoto město zřídilo i pozici mezinárodního koordinátora, který se dále věnuje těmto dotačním schématům a byla možnost právě oslovit i město Trenčín, aby jsme ty zkušenosti dále rozvíjeli i v rámci tohoto projektu.
0: Tak vznikl projekt Zlín a Trenčín v dialogu, kulturní a kreativní most 2026+. Jeho cieľom je posilniť inštitucionálnu spoluprácu v oblasti kultúry, kreatívnych odvetví a verejnej správy. Každé mesto prispieje k vzájomnému obohateniu tým, v čom je jeho silná stránka.
3: V Trenčíně, co nejvíc zaujalo vlastně kolegy ze Zlína, je právě placemaking, intervence ve veřejném prostoru, které ve Zlíně je trošku náročnější realizovat. Je tu vlastně velká památková zóna, která taky musí mít určité limity a budeme rádi, když se poučíme vlastně, jak to v tom Trenčíně dělají.
0: Placemaking by se dal volně preložit jako miestotvorba, čo znamená tvorba verejného priestoru. Ten nie je tvorený len architektúrou, urbanistickými prvkami či mobiliárom, ale aj ľuďmi a ich vzťahom k priestoru, v ktorom žijú. Špecialistom na tieto témy je mestský kurátor mesta Trenčín Omar Mirza.
4: Trenčín už niekoľko rokov pracuje strategicky s týmto prístupom placemakingu alebo miestotvorby. V podstate to súvisí aj s Európskym hlavným mestom kultúry a s ich programom a stratégiou a s tým, ako sa my na mestskom úrade pozeráme na verejný priestor.
0: Zušľachtiť verejný priestor znamená aj vysporiadať sa s reklamným smogom, ktorý je jedným z neduhov slovenských miest. Trenčín má v tejto téme know-how a dokonca od roku 2024 aj vypracovaný manuál reklamy a označovania prevádzok, čo je ďalší z vkladov, o ktorý sa zaujíma Zlín.
4: Chceme všetci spoločne mať ten verejný priestor kvalitný, napríklad taký ako v zahraničí, ale musíme k tomu nejakým spôsobom spoločne dospieť aj nejakým kompromisom. Musím povedať zase, že pomaly sa to zlepšuje a určite v porovnaní napríklad s takými 90. rokmi je to oveľa lepšie, čo sa týka vizuálneho smogu na Slovensku.
0: Manažérka projektov medzinárodnej spolupráce mesta Zlín Iveta Rusková dodáva.
3: Určite je Trenčín to veľkou inspirací, pretože napríklad, když som tam sama to mesto navštívila v loňském roce, tak som byla veľmi príjemne prekvapená, jak vlastne to tam vypadá, jak s tým veřejným prostorem to mesto umí pracovať.
0: Do dialógu prispievajú vždy obe strany svojim dielom. Projektová manažérka pre Interreg Veronika Palušová vysvetľuje, čo sa chcú v Trenčíne učiť od Zlína.
5: Majú viac skúseností s nejakým strategickým plánovaním v rámci kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a zároveň aj v čerpaní fondov. Takže vlastne oni nám budú pomáhať vypracovať koncepciu rozvoja kultúry a kreatívneho ekosystému v meste Trenčín.
0: Pokračuje primátor mesta Zlín Jiří Korec.
2: Práve tým, jak sobě máme blízko, tak samozřejmě my vnímáme to, jak se Trenčín posunul za poslední roky ve svých veřejných prostranstvích a myslím si, že se tam udělal velký kus práce a může nás těšit, že právě například pro Trenčín zbýváme z pozice města Zlína inspirací například právě v tom množství zeleně, ať už jsou to parky, anebo právě jenom ty zelené plochy v obytných zónách nebo na těch veřejných prostranstvích, takže my jsme za to velice rádi a předáváme si i ty zkušenosti právě z péči o tu zelenu. zeleň.
0: Rozprávanie o trenčiansko-zlínskom partnerstve na chvíľu prerušíme skladbou Traveler, mladej oceňovanej speváčky z Trenčína Niny Kohout.

0: Jedným z prvotných zámerov partnerstva miest Trenčín a Zlín bol rozvoj cestovného ruchu. Tomu napomáha aj rozvoj verejných priestorov, široká ponuka kultúrnych podujatí či jednoducho dobrá povesť obľúbených kaviarní a komunitných centier. No a v neposlednom rade je dôležité aj dobré dopravné spojenie. A práve v posledný augustový deň tohto roka bola spustená priama autobusová linka Trenčín-Zlín. Opäť hovorí primátor Zlína Jiří Korec.
1: Spousta lidí tady ze Zlína sice vnímá, že Trenčín je jakoby partnerské město, ale častokrát vlastně zvažovalo, jestli se tam mají navštívit nebo jakým způsobem se tam například dopravit. Takže ten přímý spoj naprosto podporuje tady to naše propojení a myslím si, že to bude jedině dobře pro obě města.
0: Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzdvihol potenciál priamé linky pri výmene študentov.
2: My už so Zlínom jako mestom spolupracujeme výrazně od rekonštrukcie kina Hviezda ako kultúrno-kreatívneho centra. A keďže Zlín je centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu a má tam aj špičkovú univerzitu, týmto spôsobom sa uľahčí doprava aj medzi študentami, aj medzi pedagógmi, aj medzi umelcami.
3: Od toho roku 2000 je snaha vymieňať si aj návštevníkov, a teda nielen návštevníkov kultúrnych podujatí, ale aj v rámci cestovného ruchu, keďže nás v podstate delí nejakých 70 kilometrov, čo je bližšie ako k nejakému inému väčšiemu mestu, ktoré sa nachádza na Slovensku, napríklad Žilina alebo Trnava. Piešťany sú v podstate rovnaká, možno menšia vzdialenosť je do Zlína.
0: Hovorí projektová manažérka Veronika Palušová. Geografická blízkosť a dopravné spojenie nahrávajú rozvoju turizmu. Už stačí len vedieť o lákadlách oboch miest a vychutnať si ich trebárs naraz v rámci jednej dovolenky. Pokračuje trenčiansky mestský kurátor Omar Mirza.
4: Trenčín je napríklad výnimočný tým, že máte ten naozaj dominantný hrad, hradný kopec pod ním, malé, útulné, kompaktné, historické jadro. Z toho kopca je v Brezina, čiže mestský lesopark. Mesto sa nachádza na brehu rieky Váh. Čiže je to veľmi zaujímavé aj geograficky, aj historicky a architektonicky. Zlín je zase veľmi zaujímavý tiež architektonicky a tou svojou industriálnou históriou, funkcionalistickou architektúrou.
1: Město Zlín samozřejmě dlouhodobě pracuje na atraktivitě v rámci cestovního ruchu, kdy město Zlín díky právě rozvoji v období Tomáše Bati a jeho následovníků, tak má unikátní architekturu. Město Zlín je zároveň také největším zahradním městem v Evropě a samozřejmě to není pouze o tom Baťovi, ale stavíme to i na těch našich veřejných prostranstvích a službách a jiných atrakcích. Když to řeknu v tomto pohledu pro cestovní ruch, tak samozřejmě si myslím, že například Zlínská zoo je určitě velice dobře známá, nejen po České republice, určitě i po Slovensku.
0: Doplňa zlínský primátor Jiří Korec. Trenčín zažil tento rok iné leto ako zvyčajne. Nieslo sa v znamení prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry. Podujatia od hudobných piknikov, koncertov a divadiel až po mestský festival Palackého naživo zaplnili ulice. Zámerom mesta ale je, aby aj po skončení tohto obdobia záujem turistov pokračoval a rovnako aby pokračovala aj družba s českým partnerom. Opäť hovorí Omar Mirza.
4: Aj vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry prúdia turisti do Trenčína, oveľa výraznejšie, ako to bolo po minulé roky. A ten problém je asi taký, s ktorým sa stretáva množstvo slovenských miest, že my by sme radi udržali tých turistov, aby to neboli len takí, že prídu na 3-4 hodiny, pozrú si hrad, centrum a odídu. Ale musíte im aj niečo zaujímavé ponúknuť a tieto spolupráce regionálne, alebo teda aj v rámci Trenčianskeho kraja s inými mestami, alebo tieto partnerstva cezhraničné môžu k tomu slúžiť.
0: Projekt Trenčín-Zlín v dialógu končí v decembri budúceho roka. Partnerstvo pokračuje, skúsenosti miest budú vzájomne odovzdané a ostáva len veriť, že budú zúročené v ďalších spoluprácach. Primátor mesta Zlín Jiří Korec je v tomto zmysle optimistom.
1: Já právě díky té nové lince vnímám velký potenciál, že si budeme ještě blíž a myslím si, že sice máme odlišné například dotační programy, protože samozřejmě v Česká republika se k těm věcem staví odlišně od slovenské a kolikrát jakoby z pozice města Zlína můžeme slovenským městům jen závidět, jak to máte například mnohem jednodušší v některých věcech než my. Já si myslím, že jsme schopni si tady opravdu komunikovat a vyměňovat ty zkušenosti, anebo například také na základě společné spolupráce dělat takzvané přeshraniční projekty, které mohou právě posouvat obě dvě města a tím, že k sobě máme blízko, můžeme společně například plánovat podobné aktivity, tak díky tomu můžeme získat opravdu také finanční prostředky, které pomohou oběma městům.
0: Kulturní dialog zahrňuje aj hudbu. Po slovenskej skladbe teda prichádza česká. Na Valašskom bále od zlínskej skupiny Fleret.